0: ale ju dokážem požuť.
1: Fíja. Tak ja kúpim víno. Akú značku, madam?
0: Kúpte, tybalské dievča. Lacné a skvelé. Kúpte červené.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Počúvate rádio Litera.
1: Vážené poslucháčky a vážení poslucháči, v tejto chvíli vás na Litere pozývame počúvať feature z cyklu Rodinné striebro o básnikovi, novinárovi a humoristovi Tomášovi Janovicovi. Jeseň je a babie leto letí. Jeho autorom je Oleg Pastier. Réžiu mal Robert Horňák. Želáme vám nerušené počúvanie.